0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany. Borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi dospělu. Z Caracasu ananas a palma z Guajany, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuši. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Snážli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.

na železný rožeň strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala, stála za dveřma

Nový talíř vložitě, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu promluví.

předjaří stálo přikrčené, připravené ke skoku, noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek, zda ho opustila, či jen pro něco

manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla, miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechce?

ale nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, bolí byla jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy musí.

v závějích papíru slova si na věty hrají. Čas někam uhání bez větších poslání, hlavně že hodin se nají. Přemýšlím o světě, větičku po větě, snažím se dosáhnout cíle. Za tebou uletím,

dvě těla splynuly, do sebe zapluly, a tiše zapnuli třetí. Slzy jim kanuly, na vůli stanuly, a Bůh už do brány letí. Slunce se ztratilo, krví se zbarvilo, zapadlo.

0: tři, čtyř.
1: Ve mně na výlet, jako když lodě plují před, mé smysly zmizí hned a ruce jeden let. Tak čekám jenom na svý boty toulaný. Já půjdu s tebou, kam jen chceš, já připravený jsem se svým vlastním průvodem. Ty tančíš tu mým snem, slib je

můžeš mě slyšet smát se, jak blázen ve slunci sám. Nikoho na mysli nemám, snad jenom útěch ke hvězdám. Já vím, že nebe stejně ploty nemá. A pokud slyšíš, že jsem v rýmu, náhodou se splet, zahraj tamburínou hned, dřív než budu starý kmet. Někdy je lepší

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy. Zimní výprodej, už je slyšet zpěv, to budou ty slevy. Jen si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Až budu stárej smutnej pavouk, až mě zbytek nohou sotva unese, najdu si chajdu někde v horách, najdu si chajdu někde pod lesem.
2: Pod lesem, pod lesem.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

napravit, ať se na hlucom zvýší, kde najmout dát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýší, kde najmout dát. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: Je krátce po 4. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavě mi tančí numera a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezřív
1: našli jsme si starý seří úměm, starý prázdný krám. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

6 milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si, lásko, dnes prvnil.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil lépe.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, tento soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčící

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu.

sešla dolů, to se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžíku uhrane. Můžu jak Seifert, anebo Kainár, jenom žvanit. Mé věty pod balkónem, tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

nepřítomně křepčí, prostě levá pravá, hej ty tmavá, dej mi páva, dej mi páva.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Má vlasy jako vodník a narudlý má nos a utržený knoflík a příliš dlouhý šos. On chodí zkrátka tak a nedbá na princip. On nedá na princip, je to bezprostřední typ. Též v knoflíkové dírce rád nosí i byšek. Je to šašek, že jaksi nezapadá, má svou příčinnost. Vrozená to vada, on nezná úctivost. On nemá úctu k šaržím, ní úctu k titulům, zvláště vůči titulům, chová se jako tululum. A klidně v lepších kruzích se škrábe na břiše, je to šašek.

0: A co je nejisté, to domyslí si na místě. A v každé situaci on spadne do kaše. Je to šašek, jen někdy za úplnku, když vládne klid a mír. A lidu prázdno venku, sám vyjde na špacír. A ulice mi bloumá a v duchu mu mlásy. A co si mu mlásy nesrozumitelně pod fousy. A náměsíčně hledí na hvězdný poprašek. Je to šašek. Však nemá čepec pestrý, on místo rolniček. Chrastí denně lejstry, co úředníček. Dnes nikdo vážně neví, co s lidmi jako on. A lidí jako on, těch je dnes víc než milion. Tak sedí na přepážce, toť jeho damašek. Jako šašek.
1: Jedno místo znám, chci tě tam vzít hned. Soukromej chrám, máš ve vlasech med.

nás zvučí. A tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší. Pak cestou domů, tou temnou alejí, budeme se splná hrdla.

Záleží na tom, jak se člověk nazvučí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk nazvučí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk nazvučí. Na, na, na, na, na, na.

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem

připoutali. Stalo se mi za 2 měsíce, vydělal jsem si na 1000, sotva na tom něco změní, že moje svědomí

Co na tom, že občas bolí záda? Většina z nás má prachy ráda a s hrůzou myslím na vězení. Když mě nezavřou,

0: je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.
2: Marku, zahraj Jack's Barbecue. Raz, dva, tři, čtyři, teď!

od města Krakova čtverikoňské stopy. Sedlal jsem ve spěchu, nestačil dopít pálenku bílou, červené víno, vteřinu odjezdu nechtěl jsem minout. Kobylka Jadviga pátý rok nenosí,

Pražské slavík je zvláštní, kdo zpívat ho uslyší, je do smrti šťastný. Tam se mám vypravit, tam získat ho pro ni, jestli má v Krakově zvon svatební

ještě odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

rubku. Měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být, raz za čas třeba robce kožuch vyprášit, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek s králem.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec,

na mou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví, staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

0: připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Barony se chichotají, baroni práší, pojď už spát, přestaň do vzduchu střílet, pojď už spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát, jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát, jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít, protože kdy

rád, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít. Pojď už spát, přestaň do vzduchu střílet, pojď už spát, noc bude tvůj štít.

pod kterým se vinou zákopy. A já mám přátele jen z Haliče a Peště.

zemský chlad. Strašně jsem pil a o půlnoci tančil v kapkách deště, ale žil jsem dál.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

jsou z léta do mraku.

slušnost uctěných osob, různá a neznámá. Unseren Helden a sláva dukelským hrdinům. Kdo půjde příště, déšť prohledává každý dům.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nichž se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled

list, chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

šerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled

sluních, takže měl by nastat klid, jenže co když nechci zastavit, lepší než cíl je běžet. Ať se furt něco děje, radši chci umřít v běhu,

já už jdu. Jestli tohle má být opravdu konec, vypni mě. Klidně to zmáčkni. Já se teda samozřejmě nebojím. Já jsem v životě neudělala nikomu nic zlého. Ano. No, až na... No, to je jedno. Každopádně teď mi sem kvůli tomu už nevolejte. To vyřešíme všechno až tam. No, a ještě vlastně... No, a to je jedno.

kamarádu. Odejdu, já už fakt jdu. Do fejdu, do fejdu. Já odcházím. Já pořád odcházím. Pořád odcházím. A ještě jsem vám chtěla samozřejmě říct základní sdělení téhle desky. Který by mělo přijít samozřejmě až úplně na konec.

0: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu,

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

Byl včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo, vysní psi kouzelný kvítí.

kdo dělá to chladno a černo. Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: jen zprávy zdaleka. To jsou jen zprávy zdaleka. To jsou jen zprávy zdaleka.
1: Nejlepší vůbec je

svoje dluhy. Pak řeknu čau, ahoj, byl jsem tu jen host. Odevzdám občan.

za oděv, za cestu a víc nemůžu chtít. Smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz. V náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

Věnec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce.

snad pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou, sočí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den

cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi Vánek poslal vstříc tu vůni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za tebou, někde za městem,

kéž mi zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělí. Šel jsem dál tou vůní raní kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí.

sadělky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky.

zvolna z ní odtéká energie. Duše mě volá po svobodě, ať dojde k slunci přejít.

noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: stát se jedním z nich.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne doubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt. Někdo se dotýká a někdo ještě žije, štítivě čistou ruku jiná ruka je. Na konci kruhu kdo si kdesi sirkou škrt. Z jiskry za vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří. Obkročmo nad hrobem rodí, na dně já mi hrobní kleště přiloží.

síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, pulzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí

Zahradník z přívozu pleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadlé muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají slabce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cinkotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v sozách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků, pak prudký liák umyl i výlohu. A já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou talii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

Třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na zpátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

chrápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty, stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev a už se spánek blíží a očička mi blíží.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje. Má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STP. Já si to pamatuju, tu hruzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. Všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti,

dělá i špinavého rarka. Uděláme z tebe ragulína i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily vantily, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

0: konci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a měla jedny pro mě schovaný. Hned začal jsem křídly mávat a letěl s ptáky k oblakům.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Denně jsem tě viděl po své promoci, v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté s

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom těše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopíra.

Marně se snažím s nimi utéci, jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky, zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci, tím tancem zaženeme mraky.

ostatní zůstane skrytý. Co vlastně právě teď dělá těch 7 miliard lidí, co v tomhle životě nepoznáš.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí.

tak díky básníku. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5:36.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla tři pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysli.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kde kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

Když si pak na co hlavu věšet jenom klid, do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekni si pak na co hlavu věšet jenom klid, do nejbližší

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

prasklý hrnek, ve kterém není ani lok. Jak potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

i když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Vyukenen už pokazil mě dost, vyhledám si slušnou společnost.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Lhostejnost da je noc.
1: A nebo třeba den.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Vyslavkou přepaden.
1: To bych se styděl.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Vyslavkou přepaden.
1: Lhostejnost da je noc.
2: A nebo třeba den.
1: To bych se styděl. Co kdyby to někdo slyšel, přišel, viděl. To bych se styděl. Pak, že bych v Jadranu
2: soudil, že utonu,
0: žádal bych záchranu
1: s ohledem k bontónu, pokojným tónem.
2: Tonu.
0: Jen žádné povyky,
1: těch já se ostýchám,
2: být viděn, kdo ví kým,
0: být slyšen, kdo ví kam,
1: one.

0: ty cesty, že tě to ostudný.
1: Já bych byl mírný, byť
0: svrchni mě do studny.
2: Nějaký vandal.
1: Když ovšem kuretu
0: tisknu svou trumpetu,
1: tuhletu trumpetu
0: na celou planetu,
1: z planetu, z planetu.

To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci

0: připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

do nebeských výše. Nejde to jen tak bejt přikovanej. Recepční pohladí stulpavým pérem, nechání vytáčet svůj noční vzkaz. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský pas. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tvý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panobesní vrátná, prodá mi pro štěstí dva páry kastaněk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný

Změnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

lepší. PSČ, konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Schovávejte hlavu pod deštníky, když začne padat olověnej prach a stromy vadnou jako planý fíky.

Poslouchej rozum, co ti napoví, rozhodni však srdcem svým. Zda budeš mi ženou,

0: začít znovu.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Je krátce po 16. hodině.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran. Ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.

vyhořela slova, prach slunce schovala, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, pláhová dřina kůň běží nezastaví.

blízko neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

blízko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

korytem z Číny, stejně česká řeka proudí. Jsme čím dál svobodnější, už máme skoro všechno.

udejchaný polibek, se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvevlí od potu, co při polibku zachutnají solí.

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár dní snad nezbudu.

si maturitní šaty a zaplatím bez úhonou tváří, posadím se do poslední řady.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou.

Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupovat
0: nemohu. Místo něj nosívám
1: v košíku
0: k pokladně bombičky sifonu. Chtěl bych být váš sifonový bombometčík.

0: Slečno, můj CO2 válčík na 4 doby.
1: 1, 2, 3, 4.
0: To málo kdo umí, chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

0: Okolo Třeboně,
1: Třeboně, kde je Třeboň?
0: Okolo Třeboně, pasou se tam koně, pasou se tam koně,
1: tam dole, kde je

0: Dámko byla.
1: Raz, dva, tři,
0: Tomáše.
1: Čtyři.
2: Zeno.
1: Obrok.
2: Jabka.
0: Trávu.
2: Cukr.
1: Chleba.
3: Vodu.
0: Ječmen. A nebo
2: ovsa.
4: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

věčně mění směr. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší.

je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

zapálil poslední cigáro, zaplatil, že půjde domů. U kaple na návsi vzpomněl si, že vlastně nikam už nespěchá. Šest křížů vyrytých na bedrech, 7 let samoty k tomu.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

památník naděje na dně zaprášené torny. Lžičku na gábl, náhradní tkaničku, abychom byli jak vy.

pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

studené oči, slova co pálí, za chvíli stěží si mávneme zdáli, zdali se zdáli, ty chvíle žnoucí, ptám se teď sebe, je čas se loučit.

0: kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to ze ksonejch kol, ty všichni dobrý lidi zmiznou jako líp. Co brácho s tím, co s tím?
1: Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj

Splní se mi velký sen, když přijdeš za mnou a budeš se

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Sotva se klika otře horty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem, chytře se vyhne svědků, se psi se podělí o příděl, stopa jde přes práh ke kredenci s malovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehu. Až stařina slehne,

vpředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnostní pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

Sem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne schupný, tak něco uprostřed.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Víno svařený

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

Bubu. Budiky, budiky. Bublik. Dej sem ten dudlik. Dítě, chytím tě, přeškolím tě.

Resíly maskují mě černé kníry a ten magent CIA.

na rouskách jsem mordoval. Vepřed agent CIA jsem nebezpečnej a ten zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

Ah, sensuel, sensuel, strašně very zlej. Kým víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, waha, na mě si dej bacha. Nebuď já jsem strašně very, very příšerňácky.

Die Zem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nein. Zlíčeného světa, spojte se.

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te strany, potom došlo taky na mě a já rázem poznal

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

civilita v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

podvíčky na očích, cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

uletět všem a ztratit jízdenku zpátky. Je vesnění sen, co trvá okamžik krátký, jak vločce, kterou k sobě vábí zem. Tak snad naděje umírá, když vrací se.

začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl.

0: je plný, co brácho s tím, co s tím.
1: Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím.

Slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice,

Usměj se ještě, princezno z muslí, na kapkách deště roztáčím duši, na tenkým ledě mý srdce bruslí, zavřený oči a zacpaný uši, na hlavu polštář jsem zase zpátky.

Bolavej návrat do skutečnosti, podzimní stráně plný touhy. V nebi jsme byli jenom hosti, noci zas budou smutný a dlouhý. Nějaký ledy ve mně se hnuly, tekutej sníh mi bičuje tváře. Na konci příběhu naskočej nuly, ale teď hořím jak stránky snáře.

0: Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu.
1: Červánky na nebi, rudá krvi,
0: budeš má prvá a já tvůj prvý.
1: Červánky na nebi, rudá krvi,
0: budeš má prvá a já tvůj prvý.

den, tráva se vlní, po plece koní vysoká, v uších mi hvízdá vítr a prostor plní, vlčí mák stébly proplétá, ať si třeba zlomím vaz, rychleji běž, dobře se držím, káněte hvist, je možná boží hlas, veliké tajemství na dosah leží.

Vás, rychlej běž, dobře se držím, káněte hvist, je možná boží hlas. Veliké tajemství na dosah leží, okraji světa,

listí, rádio hlásí, léto je pryč, slunce zívá a líně svítí, zima už to ví, jde hledat klíč. Vítr zafouká ze strání a polí.

jako kočka, co schoulená je v rámu. A jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu. A další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají. Kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delíry.

Malše, Úpa, Ohřeby je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela je Marínu a je Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatovice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevišovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši.

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

0: vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.
1: Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La, la, la, la, la, la.
0: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

pomalu kouzlo ztrácí, básničky tobě napsaný, bláhových slůvek závěrí, po bitvě dávno prohraný, kam se co dál. Už si tak strašně dlouho pryč a navíc přestala si psát a teď si blázne, klidně křič.

noci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku, chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách, už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže, a už tam zajíždí ta velká sněžná fréza.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrón, ten jedl se i skůr.

uschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. A je tu klasika chlebíček z uhráku.

0: hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tát

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Raz, dva, tři, včel!

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, lecos vím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlap v andropauze sám.

0: jsem zakletý v tvém klíně.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a nebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát, vidět je, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu, na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta beze slova, básně bez výkladu, útes, pod který potápí se na nádech.

když se tě nedotknu, tak možná nezahynu. A on šel k ní, nebo ona za ní.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a nevím, proč tě mám. Všechno mě žere i tvůj stín, cítím, že sem už nepatřím, a tak jdi k čertu.

vlastně máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen.

To se stává, už se neboj, moje milá, než přikryje mě zem. My to spolu dotáhnem. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín.

nechej už těch vytáček, tež se tě to týká. V práci měla strašný peklo Týna Sladkovská.

spíš obezřetný typ, to, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Napoleon vytáhl břitce s vojskem na dalekou Rus a to mohl doma na Korzice jít na vinařský kurz. Napoleonem byl bych rád, ale kde pak bych to zvlád? Já jsem na tak velké činy příliš obezřetný typ, to, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Ku příkladu, kdybych teď měl napsat nějakou písničku o tom,

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl a pak jsem odvětil kreslit

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.

tak ať se vznáší dál do konce světa.

Poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna vstí.

Poza stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.

0: a bojím se těch úřednic, mají prázdné oční důlky.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři

mu vstříc a luxusní pachuť jako od popelnic dráždí mé smysly, něco je špatně.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto to prodáváš to slovům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.